přes léta celým rokom. Já vás omluvil jsem tě a zostále na trako. Děkuji, že jsme spolu žili, preťal jsem si žil.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Dáš si to jednou a potom chceš znova a znovu. Otevře ti bránu do jiných realit. Dáš si to jednou, nepůjdeš ti zastavit.

0: oslavit výročí svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Novinky na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Stegosaura!
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, tedy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Disco. X on

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. bezkidek.cz.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

nejlepší old school, který znáš.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Take your motherfucking clothes off.
1: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení.

0: aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
4: Bon appetit. Bon appetit.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace

0: Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů, moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Rádiu.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Mami, mami, mimino Stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
8: Čekuj Fresh Radio CZ.
9: Fresh Radio.
10: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Tak.

Showem nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Flash. Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day every day.
0: Alešův old school. Alešův old school.
2: Britská Ann Lee zazářila v roce 1999 se songem Two Times, který ale celý vznikl v Itálii. Pak přišlo ještě Voices, což u nás v Česku v té době byla taky velmi úspěšná písnička, a poté už de facto nic. Ale to se tak občas pop music stává, že jo?
0: Alešův old school.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Posloucháš Fresh Radio. Millennium Lumíra Močkovského.
1: Spolupráce Armina van Burena se zpěvačkou Sharon Den Adel v roce 2008 přináší jednu z nejemočnějších trancových skladeb své doby, single In and Out of Love. Text je o vztahu plném návratů a také odchodu. Funguje hlavně ve velikých halách a na open air akcích. Track je dodnes považovaný za jeden z vrcholů melodického trancu.
0: Millennium Lumíra Močkovského.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: JJ na Fresh Rádiu každý všední den od 10 do 12.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Rocks na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
1: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. I get those goosebumps every time.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12. I heard what you said, just as I was tasting freedom.

Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Hey.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh. Fresh. Old school na Fresh Radio.
1: Stay fresh. All day, every day.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Let's play football.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Letní rande. Stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: high.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Rychlá rota. Rychlá rota.
5: Three five seven on my hip, tryna pump. 357 like I'm heading whips cross. 357 baddies on my top. Three lean, only in my.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio. All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikem.

0: Laura!
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

God is a DJ.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
2: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers, barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku, špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota na Fresh Radio. Girl, I'm about to have a panic attack.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Delta s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Přátelé, krásný dobrý den u dalšího vydání pořadu Sejdeme se na Freši.
2: Dnešním hostem je člověk, který dokázal proměnit jednu z nejtěžších životních zkoušek v nový začátek.
1: Mnozí ho znají jako zakladatele ostravského Alessandro Barbershopu, ze kterého se za poslední roky podařilo vybudovat silnou značku a komunitu zákazníků.
2: Jenže tenhle příběh nebude jenom o podnikání a řemesle.
1: Budeme si povídat o tom, jak se buduje úspěšný podnik od nuly, jak se vybírají lidé do týmu a co dnes odlišuje kvalitního barbra od toho průměrného, Radku.
2: Ano, otevřeme ale také mnohem osobnější téma. Vážný úraz, který mu změnil život a cestu, jak se s novou realitou vyrovnal.
1: No a pozor, rozhovor se dotkne i sportu, takže naším dnešním hostem je mistr Alessandro.
3: Já vás zdravím, přátelé, všechny tady.
2: Alessandro, dnes lidé vidí úspěšný barbershop. Jaká byla první překážka, kterou si musel překonat, aby vůbec takový barbershop vznikl?
3: No, těch překážek bylo dost. Hlavně je důležité si fakt najít kolem sebe ten správný tým. A pokud máte správný tým, kteří vidíte, že ti lidi to dělají srdcem a baví je to, nevidí v tom vyloženě jenom biznis, že všichni chcou jako vidět v tom jenom ty peníze, ale ta cesta. A je důležité investovat do sebe fakt ty pokroky. Jezdit na to školení. I když si člověk myslí, že už umím všechno. Ne, neumíte všechno. Je vzdělávat se, učit se a potom to předávat to know-how dalším lidem. Jo? A to je vždycky to úsilí, co já strašně rád dělám, předám to dalším, ale dneska v dnešní době chcou všichni být potom další, si otvírat svoje, takže vždycky to tak je, že etapa holičů, které naučíte, vychováte, tak potom vám řeknu, je, tak díky, tak my si zase jdeme svoji cestu, otevřete si svoje. A zase přijde ten koloběh, že naberete nové holiče, zase je vypipláte a zase čekáte, kdy vám odejde. Je to strašně těžké si udržet, i když mají skvělé podmínky, tak dneska chcou všichni mít své, no, je to těžké.
1: Když si barbershop zakládal, tak myslím, že i v té době už ten trh byl takový přeřátý, že každý chtěl mít barbershop. Tak s jakou vizí si ho zakládal? Co bylo to jiné, co tě mělo odlišit od konkurence?
3: Já jsem chtěl přesně to jiné. Já jsem chtěl přesně tu Ameriku, ten americký styl, kostkována podlaha, graffiti, mít to úplně něco jináčího. A hlavně mě strašně bavilo to tradiční věci, to, co se dělá v Londýně, to, co se dělalo kdysi, namidlit horkou pěnou, dobře to zaholit, nedělat to strojkem, dělat to fakt s láskou, i ty fousy.
1: Lazebník.
3: Přesně tak, to, co dělali kdysi lazebníci. Fakt dobrá pěna, jak to člověk udělá, tak ten člověk si řekne, wow, to je něco. Ten relax pro toho chlapa je úplně někde jinde.
2: Já už se tam vidím normálně, dal bych si takového lazebníka v tuto
3: chvíli. Ale i holení do hladka. I když nemáš Radku fousy, tak holení do hladka krásně, břitvou přes horký ručník, je to něco úžasného. Otevřou se pory, ta pokožka začne jinak dýchat, potom se dají do toho dobré krémy. A...
2: No, je to krásná představa pro chlapa, který se nechá hýčkat, ale měl jsi už úplně jasno od začátku, jak to bude vypadat u tebe v barbershopu?
3: Měl. Já jsem chtěl přesně ten styl New York. Jo? Sice tady moc afroameričanů jako já nestříhám, ale měl jsem vizi, že chci být jiný. Někdo má vizi, že to má takový ten starý anglický styl, ten vintage, to retro, ale já jsem chtěl zase spojit ten new school, fakt to graffiti, ten street art umění, kde vlastně jsem zase zakomponoval člověka, který měl se mnou nehodu a všechno mi to maluje. Takže všechno je ručně malované, takže každý si řekne, ty jo, to tu je jako udělané, ta fakt to graffiti dělá strašně hodně. A

0: zrcadla, podívám se na ten detail. A ty on odejde, on to třeba nepozná, a já to poznám, a on se mi za 3 týdny vrátí. Tak já to jako tak v duchu zaklepu na rameno, že jsem si udělal něco dobře, že ten klient je zpátky, takže už mu musím, už má nahozenou tu laťku té vysoké kvality, co jsem mu udělal, a už nemůže člověk snižovat, protože ten klient to pozná, že si řekne, ty jo, minule to bylo lepší, teď už to stojí za prd, a teďka přijde po třetí a už mu to, jo, už mu to člověk prostě neudělá tak kvalitně. A já mám, jak už, jakmile už nastavím tu službu toho klienta, tak jedu i 5 roků v kuse pořád. A maximálně už člověk může přidat. Přidám mu umytí hlavy na masáži hlavy, jo, nějaký detail přidám navíc, jo. Říkám, nejsem Turek, abych opaloval všem uši a takové věci. To já to nechávám, to jsou práce pro kosmetičky, dělání různých tady vyndávání chloupku. Maximálně vyrvu chlupy z nosu voskem a to stačí.
1: Od prvních střihů až po vybudování vlastní značky. Tak to byla cesta našeho dnešního hosta Alessandra. No a za chvíli se podíváme na to, jak vypadá jeho podnikání dnes.
2: No a taky na to, jak vybírá lidi do týmu a co podle něj odlišuje skutečně kvalitní službu od té průměrné.
3: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Řada lidí si myslí, že barber podniká se strojkem v ruce. Jak velká část vaší práce, nebo jak velká část tvojí práce konkrétně, je dnes skutečně to stříhání a jak velká část je vedení lidí?
2: To je strašně těžké, no. Vedení těch lidí je to nejhorší. Jelikož já mám takovou vlastnost, že jsem strašný dobrák. Vždycky manželka mi říká, víš to, doplatil si na to, protože jsi se všema kamarád. Já neumím být, já to musím přiznat, já neumím být ten šéf, co tam za nima bude stát. Já chci být s nima kamarád. Proč chci, aby ti kluci moji holiči stříhali v dobré atmosféře, aby se dobře cítili, jo? Ale to je prostě u mě ta chyba, že potom oni toho využijou, ví, že tam nejsem, že tam nechodím, že už jim dám potom takovou ten volný prostor, no a pak to tak dopadne, že se seberou a odejdou.
1: No a pozor, tohle je jedna z těch podnikatelských lekcí, protože ty jsi zmiňoval, že každý si chce udělat podnik, každý chce být barber, ale není to jenom o tom řemesle, je to o tom, že budeš umět manažovat lidi, což je jiná disciplína.
2: No, to je.
3: No a jak poznáš, že ten člověk, který se tam k tobě třeba hlásí, bude dobrým členem týmu? Dá se to poznat na první dobrou?
2: Jde. Teďka jsem dělal takový casting v Opavě právě, kde jsem měl nějaké holiče na kontrolu a šlo někteří vidět, že už si mysleli, já umím to a už měli naučené jenom, a hlavně první se s ním zeptali, a kolik budu dělat peněz, jo? Že je nezajímalo, já jsem říkal, tady to je řemeslo tak krásné a ty klienty si musí získat. To není, že přijdeš do Alessandro Barbershopu, že to je zajetá značka a že hnedka budeš mít hromadu klientů. Ne, toho klienta si musí získat nejenom tím stříhem. Já mám třeba klienty, kteří mi řeknou, kdyby jsem ho ostříhal na prd, jako špatně, tak jim to je jedno, ale přijdu za mnou za to, jaký já mám charakter, že si s nima dobře pokecám a tak. Je to strašně i o tady tom. Nevnucovat se klientům, být svůj, jo, nelízt jim prostě do zadku, bavit se s nima na rovinu, jo, je to strašně důležité tady toto.
1: No a teď, co je v dnešní době složitější? Najít nové zákazníky anebo nové kolegy do týmu?
2: Těžší je najít nové kolegy. Fakt, těžší je najít nové kolegy, protože dneska fakt všichni chcou být jako holiči, naučit se něco z YouTube, ale zase se vrací doba, 60. leta, 70. leta, ale všichni dělají strojek. Strašně málo holičů používá nůžky, jako málo umí používat delší vlasy. Dneska chcou chlapi mít delší vlasy, jo. Já třeba už mě baví i ostříhací jako ženské, jo. Ostříhat nějaký moderní, jo. To, co se týká, byl Stranger Things televizi, jo. Tak najednou takové ty vlasy těch 80. let. A teď se zase vrací, jo. Takže tady to, a někteří holičů si myslí, že když udělá nějaký ornament, já říkám, vykašlete se na ornamenty. Jak ostříhat 60-letého člověka? Musíš ho pěkně ostříhat nůžkama. Ne, že mu tady bude brousit strojkem. Jo, a to dneska ti mladí vůbec neumí. Oni umí jenom prostě vystínovat, udělat ten fejt, ale když mu přijde starší člověk, tak by mu udělali i tady toto, ale na něho se to nehodí.
3: No jasně, takže musí taky člověk odhadnout toho dotyčného, kdo tam
2: přesně,
3: sedí.
2: Mít tu vizi tak. I právě co tomu člověku. Mí přijde člověk, řekne, udělej, co chceš, já ti dám volnou ruku. Tak samozřejmě mu dám, nebudu dělat úplně jako masakry, ale vidím, co se k němu hodí, pobavím se s ním, jestli má na to ráno čas, jak funguje, jestli má doma fen, ne, nedělám sír, dám sír, klasika, zuby, oplachnu si obličej vodou, dám si vodu do vlasu a jdu. No super, tak to potřebuji vědět, tak nastavím takový střih, kde tady ten člověk bude mít bum, bum, bum a za 5 minut ale hotový, ale je spokojený. Jo?
3: Existuje třeba něco, co ve svém týmu netoleruješ bez ohledu na talent a výsledky? Jestli třeba řekneš, hele, co jsi to udělal tady? Tohle už nikdy nedělej, protože já tě příště vyhodím. Mm-hmm. Je něco, co opravdu fakt nejede, přesto nejede vlak?
2: Já nesnaším nezodpovědnost strašně. Nezodpovědnost nesnáším a hlavně další věc, když někdo začne rušit klienty. Jo, to je pro mě strašně jako důležité. Já jsem říkal, naplánujte si to v těch kalendářích tak, ať si dáte volno. Nechci, ať tady chodíte každý den. Máte rodiny, máte přítelkyně, udělejte si ten čas na ty rodiny, ale nechci, že ráno se zbudíš a mi se nechce, jdu zrušit klienty. Ty nikdy nevíš, kde ten klient je, jestli jede na dovolenou, jede si na svatbu. A ty mu zrušíš termín, on bude naštvaný, půjde jinde. Tam neznají jeho hlavu, ostříhají ho ještě hůř, jo, pak je to na recenzích a je to špatně. A ten klient se vždy nevrátí a pomluví vás všude, že jste ho nevzal, že jste mu zrušil termín a tak. Takže já nedochvilnost, když mi nechodí jako holiči, když má stříhat v 9 hodin a přijde mi za 9, pak si jde ještě vařit kávu, už mu tam sedí klient, žádné také. Začínáš 9, přijď 8:30, v klidu si dej kafe, připrav si všechny nástroje, v 9 začínáš. Jo, nedochvilnost a rušení klientů a takhle to je pro mě úplně nejhorší. No.
1: Přátelé, teď jste slyšeli, že podnikání není jenom o té práci, zákaznicích anebo výsledcích. Někdy člověku život připraví situace, které změní úplně všechno. No a po krátké přestávce se budeme bavit o události, která Alessandrovi změnila celkem zásadně život a o tom, jak se s ním dokázal vypořádat. Posloucháte, sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Naším hostem je Alessandro. Bavíme se o stříhání, o barbershopech, o podnikání, o lidech, ale teď chceme mluvit o životním zlomu a handicapu. Alessandro, tvůj život rozdělila nehoda na období před a po. Jak se změnil tvůj pohled na věc, anebo na věci, které jsi dříve považoval za samozřejmost?
2: No, to se teda pěkně změnilo, protože vlastně mi se ta nehoda stala vlastně letos, to je 10 let, takže 35 letech, a do té doby jsem vůbec nemohl, já jsem hrál na bubny, takže jsem vůbec jako neuvažoval, že by se mi něco mohlo stát, ale to se vám tak změní na jedno okamžik a máte na jedno na rozhodnutí, takže jsem měl buď variantu, buď budu takový ten člověk, co bude chodit na vozičku, jezdit a mít kolem sebe lidi, kteří se o tebe budou starat a necháš to na sebe, na rodinu, anebo se ten člověk kousne a řekne si ty blaho ne, a začal jsem se věnovat ještě tomu parasportu a díky tomu kolektivnímu parasportu mi to úplně změnilo myšlenku, že jsem začal takhle fungovat a vnímám teďka ten parasport a handicap úplně jinak. Jo, to je strašně zasadové.
1: My jsme se viděli na Neporazitelných, na filmu, který byl natočen a měl světovou premiéru v Dovu, v Dolních Vítkovicích.
2: Ano, v Gongu, no.
1: V Gongu, super. Bylo krásné.
2: Tam jsem si vlastně i zahrál na ty bubny.
1: No a tam si zahrál na bubny, ale pokud nás teď posluchači poslouchají a neví, co se ti stalo, tak co se ti stalo?
2: Takže v roce 2016, ano, jsme měli takovou zakázku, kde jsme měli malovat s kamarádem krávy, no akorát jsme vlezli do hydraulické plošiny, která byla špatně zajištěná a ta z 8 metrů s náma spadla, no, takže jsem volným pádem v žabkách spadl na pohnojené pole a měl jsem těžkou třištivou otevřenou zlomeninu holeně a berce, kde se ta noha dávala rok dohromady, ale po roce sundání různých kruhů, co jsem měl ty železa na nohách, tak jsme zjistili, že ta infekce tomu dala strašně hodně a byl nepohlíbivý kotník, ale doktoři mi řekli, ale máš nohu. Jenže já jsem říkal, že taková noha mi je k ničemu, když mám dvě děti a potřebuji s nima fungovat, a měl jsem šílené bolestní, tak druhá varianta byla amputace. Takže jsem zvolil tu amputaci. První jsem si to jako srovnal trošku v hlavě, zjistil jsem si, jak funguje protetika, že už dneska ta doba s těma protezama. A bavil jsem se a řekl jsem to svým dětem, že do toho chci, tím mě v tom podpořili, že jestli mi bude v tom lépe, že se tak ucítím, tak jdu do toho, tak jsem do toho šel.
3: A předpokládám, že hlava a to nastavení mindsetu v tom hraje silnou roli. Co je možná na tom složitější, dostat se přes rehabilitaci fyzickou, anebo přesvědčit hlavu, prostě bojovat vlastně s tím vlastním mindsetem?
2: Spíš ta hlava, fakt já jsem si to všechno v té hlavě nastavil, že když se to uřízne, začne nový okamžik, ale nechtěl jsem být právě ten člověk, co by vlastně nedělal nic, mít jenom invalidní důchod a co z toho mám, jo? Takže díky tomu zrovna bylo, mi tu nohu, já jsem měl tu nohu 2016 a 2019, až mi tu nohu vzali, a zrovna bylo mistrovství světa v tom parahokej tady. A já jsem šel o berlách, protože to byl velký boom, lístky byly zadarmo, 50 korun, tam vlastně to je z toho Neporazitelný, a já jsem neměl ještě nohu, neměl jsem protézu, tak jsem byl, a jak jsem viděl ten parahokej, říkám, to chci hrát, jo, ale už jsem stříhal a najednou mě dostala ta osvěta, že mezi ty lidi, že jsem si říkal, ty blaha, v tom nejsem sám, ten nemá dvě nohy, ten má míchu, jo, ten má páteř, jo, ten je na vozíčku, a najednou jsem si spojil ti lidi, ale s náma, ta komunita, úplně se začal člověk cítit jinak, já říkám, tyjo, tak budu tady s těma lidma, a ti, co mě odsuzovali, ti si mi říkali, ty jsi blázen, uřezací nohu a prostě špatně mi radili, jo, tak jak jsem ty lidi úplně od sebe vyřadil, ty negativní, co kolem mě byli, a začal jsem se opravovat fakt jenom těma pozitivníma, co mi do toho pomáhali, ale bude dobře, jo, pojedeme bomby, něco vymyslíme, jo, a najednou se stane parahokej.
3: Změnil se nějak přístup lidí k tobě po tom úrazu a po té amputaci?
2: No, zjistil jsem, jako, kdo je přátel, a jako, že jsem měl předtím spoustu přátel, ale jak člověk potom leží v nemocnici a najednou si říknete, tyjo, mám tolik kamarádů, a najednou z těch, jdeme tomu 100 kamarádů, vám tam přijde 5, začnete si těch 5 udržovat, a kde jsou ti další, potom zjistíte, aha, tak to jsem asi pro ně nebyl takový kamarád, takže zjistíte, a najednou jsem vnímal i jako lidi, kteří za mnou třeba přijel jako do nemocnice díky jako jednomu z nejlepšímu holiči tady v Česku, za mnou přišel na návštěvu Ektor, jo, do nemocnice. A to mi zrovna jako řízli ten den nohu, já jsem se probral z toho, ze spánku z umělého, a klepe mi na dveře a přišel Hector se svojí kapelou a díky Karlovi Kavalírovi vlastně ten mi ho tam poslal, jo, a mě to zase tak na takový impuls, jo, mi to dalo, že vlastně ta komunita těch lidí a fakt mít kolem sebe ty přátelé, obklopovat se těma lidma, a teď to je i v holictví. Já strašně miluji lidi a práci s lidma, to je jako moje poslání tady toto.
1: Říká Alessandro a je obdivuhodné, jak dokáže člověk proměnit překážku v novou motivaci, to jsme teď slyšeli. A právě sport se stal důležitou součástí života našeho hosta. A my si za chvilku budeme povídat o parahokeji, o síle týmu, o překonávání vlastních limitů a také o tom, jakou roli hraje sport v životě jeho dětí.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Čauti. Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte Sejdeme se na Freši dneska s mistrem lazebníkem Alessandrem. My jsme se bavili o tom, že Alessandro měl vážný úraz, přišel o nohu a moje první otázka míří právě k tomu. Ty jsi přišel o nohu, máš protézu, ale dalo ti to i něco?
2: Určitě.
1: Co jsi získal díky tomu?
2: Já jsem si díky tomu udělal imidž. Udělal jsem si imidž jako plameňák, protože jsem plameňák stojí na jedné noze. Začal jsem si barvit vlasy na růžovo a je teďka takové moje, že jak když jsem navšude na akcích, tak prostě mávám nohou, noha hore, tak jsem si říkal, že si ještě udělám nějaký takový asi svůj merch jako noha hore, protože mi to přijde takové srandovní, že jak všude na akcích a pojďme ruky nahoru a já ne, pojďme nohy nahoru, takže začnu mávat nohama a každý ty se blázen, jo, a zase ti lidi si kolem mě přijdou a říkám, hej, ty jsi šílený, to a dělat si z toho srandu. Fakt tam je jako ten humor je strašně důležitý. A když si člověk dokáže sebe udělat srandu, tak má vyhráno a nějaký handicap potom neřeší. Jako jo.
3: Já jsem právě v roce 2019 moderoval ten parahokejový mistrovský šampionát tady a to bylo neuvěřitelné, jaký černý humor používají parahokejisté mezi sebou. Jo. Takže já vím, o čem ty mluvíš a teď u toho parahokeje zůstaneme, protože mnoho lidí nikdy nevidělo parahokej naživo. A co je třeba první věc, kterou by měli vědět, aby pochopili, o jak náročný sport jde?
2: No určitě, jako je to zaprvé, je to na saních, takže tomu člověk nepotřebuje nohy, je k tomu hodně dobrá, je to třeba mít dobrou kondici na střed těla, na ruce, protože tam všechno balancujete vlastně na jedné, na tenkém noži, které jsou dva vedle sebe a je to všechno na tom středu těla, nedělá se to jenom rukama, takže do toho zapínáte celé tělo. Hraje se 3x15 minut a určitě doporučuji přijít se pojat tady na Ostravu, která bude vlastně příští rok tady hostit mistrovství světa znovu 2027 a každopádně třeba i na klub Flamingo z Ostrava, kde vlastně taky hraju za Ostravu, za náš klub a loni jsme vyhrali naše krásné třetí místo poprvé.
3: No pěkné.
1: Pěkně, pěkně, to velká gratulace. Napadá mě, stává se vám někdy, že ta první emoce lidí, když se podívají na parahokej, je spíše soucit, než aby obdivovali ten obrovský výkon a dřinu, která zatím je?
2: Je hodně, no, hodně lidí jako lituje. Jo, mají ten soucit a já vždycky říkám, ne, radši nelitovat. Jo, protože ten, když člověk začne někoho toho druhého litovat, já mám z toho víc takové depky. Ne, radši mě tady plecní po zádech nebo něco, fakt jako ti lidi si to neuvědomují, ale my třeba máme už takovou auru, že my si sami ze sebe dokážeme udělat srandu, jo. Já nemám rád, jako když jako zdravý člověk mi začne říkat ty kriple, ale když si to říkáme my mezi sebou úplně v pohodě, já dokážu, já mám strašně vysokou, jako, že si to dokážu, tu laťku, že dokážu hodně snést, hodně vydržet, ale strašně ti lidi fakt jako, ježiš, máte litu, to se ti stalo, ne, bylo, co se stalo, jdeme dopředu, už se na to nedívám, jo, a říkám, změnilo mi to život, na jednu stranu tomu člověku, co mi to udělal, děkuju, protože jsem mohl být zase dělat něco jiného, takže mi to otevřelo jináčí vrátka. Ale je to díky tomu, že jsem si tak nastavil hlavu.
3: No a nás celou dobu poslouchá ve studiu, my jsme to ještě neřekli, tvoje dcera Eli. Eli, ahoj.
4: Ahoj, zdravím.
1: Ahoj.
3: Ty hraješ hokej? Prosím tě, tak taťka je tvůj vzor určitě, ne? Co
4: ano,
3: říkáš?
4: Ano, jasně, vždycky to bude můj vzor a vždycky bude.
3: A co tě to naučilo? Pro tebe konkrétně je hokej co? Je to nějaká disciplína, nějaká vytrvalost, nějaká síla?
4: No, je to moje láska prostě životní a nikdy se toho nechci vzdát.
1: A to, že je to tvoje láska, tak to vidíme na Instagramu každý den. Možná řekni ten příběh, protože to je velmi zajímavé.
4: No, vlastně jsem se dívala na YouTube, na jednoho YouTubera, Vláďu Houšku, tak jsem si říkala, že bych mohla udělat nějakou soutěž, že budu dělat každý den, budu střílet na branu do té doby, dokud za mnou přijde Vláďa Houška a zastřílí se mnou.
1: A přijel, nebo ještě na to čekáš?
4: Ještě na to čekám.
1: A jste aspoň já v kontaktu?
4: Jo.
2: Píše na Instagram, napíše jí, ale už jsme, u který den už máme?
4: 250.
2: 8 dneska budeme dávat.
1: Takže Láďa napíše ještě 300 dnů a přijedu.
2: Jo, no, my tomu chceme udělat nějaké překvapení, takže se na to těšíme a potom jsem se ptal, jestli bude ještě nějaká výzva, tak říkala, až skončí jedna výzva, tak bude střílet do té doby, než přijede David Pastrňák, takže, no. Takže zvedá laťku zase o něco a...
3: Nemít malé cíle, to je důležité.
2: Přesně tak.
1: No. Každopádně, Radku, nevím, jestli jsi si všiml, my se teď bavíme o sportu, jak se, ale ten sportovní mindset a ten mindset toho bojovníka právě přenáší na ty děti a myslím, že my jsme to teď trefili úplně naprosto přesně, že Eli je důkazem toho, že ta přenositelnost mindsetu, sportovního mindsetu prostě funguje, nebo minimálně u vás.
2: Je to tak, hlavně já jsem Eli dával volnou od malička, ať si najde to, co jí baví, takže ona dělala od krav magi, brazilské jiu-jitsu, breakdance, zavodila na skateboardu, potom se jim vzal vlastně na parahokej, kde si chtěla sednout do sání, skočila na saních, jelikož ty sáně pro ní byly těžké, tak trenér říká, hele, dej brusle, vyzkouši brusle. Jakmile dostala brusle, ona je levák jak já, takže ještě střílí naopak, začala hrát na jednou hokej a tati, jak co dělá tohle?
3: Krásné. Moc pěkné povídání, mohli bychom pokračovat ještě další 2 hodiny, ale určitě. Tolik času bohužel nemáme. Takže Eli, děkujeme za rozhovor, krátký, ale pěkný, děkujeme.
4: Taky děkuju.
3: Ale Sandro, tobě taky a přejeme hodně trpělivosti se zákazníky a hlavně se zaměstnanci.
2: Určitě, já vám moc krát děkuji za návštěvu, budu se na vás těšit a určitě vás rád zase někdy ostříhám.
1: Budeme se těšit.
3: Alessandro Eli, našimi hosty, loučí se Jirka Kratochvíl.
1: A Radek Erben, sejdeme se na Freši.
3: Ahoj.
0: Sejdeme se na Freši. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. Tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
1: Fresh Radio!

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná

0: After Stage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
9: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
9: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Move it!

0: Přejeme příjemný večer, je tady pondělí 7 hodin a i když je svátek, tak my jsme sebrali všechny poslední síly po bících a jsme tady s novým vydáním pořadu Move It.
1: Je to tak krásný, dobrý, sváteční vlastně podvečer, nebo večer už, no. Ono to tak nevypadá, ale už je večer vlastně, no.
0: Dnešní den je za prvé sváteční a za druhé je datum 6-7, takže i pro děti je to výjimečné.
1: 6-7.
0: A máme těsně po bících, takže jasné, co bude dneska hlavní téma.
1: Tak ten, co dneska budeme probírat, je naprosto jasný. Projdeme si celé beaty. Za mě bych to projel hezký den pod ním. Já bych to hezky takhle nějak celý projel. Co jsme popili, to si taky samozřejmě můžeme říct.
0: No nevím, jestli to chci všechno vyjmenovávat, ale...
1: Je to hodně, jo?
0: Co?
1: No a čtyřka.
0: No, uvidíme prostě, co tam řekneme.
1: Takže projdeme si to den po dní, no a samozřejmě užijeme si skvělou taneční muziku a užijeme si skvělý hudební vibe na Move It.
0: Takže zůstaňte s námi nalezení, máme takovou after party po vícech.
1: Je to tak. Krásný dobrý večer.
2: Move It.

0: Posloucháš Mluvit na Fresh Radio. Jak jsme slibovali, probereme dneska hezky den po dní Beats for Love, jak jsme si to my teda z naší stránky užili a co si vlastně o tom celé myslíme?
1: Ano, takže začneme prvním dnem, jak jsme se bavili.
0: Začneme prvním dnem.
1: A já se snažím nějak ty vzpomínky z toho prvního dne dát dohromady, ale pamatuju si, že hudebně jsem byl většinu času na Future Stage. Já jsem si prostě řekl, že letos se nebudu snažit za každou cenu prostě vidět všechny headlinery nebo něco takového, že se pokusím objevit něco nového nebo podpořit prostě lidi, které znám. A na Future Stage to bylo hodně trancové, nebo převážně trancové. Tam jsem viděl Bena Golda, Modeu, Paul Van Dyka nakonec a...
0: Paul Van Dyk, za mě super.
1: Jo, bylo to vynikající, ale nejvíc mě bavil Modea, který hrál těsně před ním.

0: Okay.
1: To bylo takový prostě uplifting trend spojený ze Speed Garage a
2: něco podobného, co hrajem víceméně.
1: Ano, ano, trošku trendsovější o trošku a já jsem mu nadšený.
0: Za mě Paul Van Dyk super. Já jsem ale většinu času věnoval hlavní stage, to znamená, já jsem se zúčastnil Mortna. Tam jsem upřímně možná trošku čekal něco víc. Bylo to za mě takové nějaké, nevím, takové, nějak jsem si to úplně neužil. Potom nastoupil Dimension, tak to za mě pecka, to jsem si užil jako teda řádně.
2: Co vlastně?
0: Kelvin Harris, tak tam jsem byl úplně jasnej a my už jsme to tady několikrát probírali. On ty sety, co on hraje, tak to jsou vlastně takové jenom komerční ty
1: je to
0: sety.
1: Takové, to je takové prostě karaoke, ale já jsem tam byl asi 20 minut, než jsem šel jinam a těch 20 minut jsem se bavil, zaspíval jsem si.
0: Jo, bylo to fajn, bylo to hezký, lidi si to užívali, zpívali si, ale já jsem prostě, mně se to úplně nelíbilo. No,
2: za mě on je umělec, on není prostě DJ.
0: No,
2: a
0: no, já,
1: on
0: no
1: to
0: tak já to
1: vidím. Sám říkal, jako, že to dělá spíš protože musí, takže
2: právě, že nemusí, ne? No. Jakože
1: jako, a víš co, je to, musí lidi o něm vědět. A jako, mě to, já jsem si zaspíval, bo jsem rád, že tam zahrál jeden track, co jsem od něj nečekal, takže zase na druhou stranu, aspoň trošku si s ním pohrál.
0: Taky jsem si zaspíval a dokonce jsem se dozvěděl, slyšeli jste taky o tom jeho velkém týmu, který přijel právě na Beats for Love. 35 lidí.
1: To
0: 35 lidí má v týmu.
1: Tak to je docela brutální.
2: Skoro jak my.
0: 35 lidí, to je
1: já
0: to
1: ani
0: je fakt 35 hodně.
1: Lidí neznám jako reálně, až já bych je měl v týmu.
0: Nevím vůbec, odkud jsou ti lidi, nebo co tam všechno dělají.
2: To bylo kolem jako světla, zvuk a vyloženě, že měl od sebe. Jak má Garrix svoji jako partu, tak tohle bylo mnohem
1: soukromý
2: větší.
1: Soukromý kuchař samozřejmě potřebuje.
0: Já to chápu, ale furt 35 lidí, víš jak, to se ti naskládá do 10 snad lidí, ne? Nebo do 15, ale 35 mi přijde fakt hodně.
2: Třeba přítelkyně od jednoho, pes od druhého.
0: No, no, tak jo, dobře.
1: Kadeřník, pedikurista, to se nahromadí.
0: No, tak teď už se to hromadí. A co z tvojí strany za pondělí teda?
2: Středu.
0: Středu.
2: Pohodě, já jsem uvažoval, jestli mi něco, něco uniklo. Já jsem, za začátku jsem byl na Henry Pfeffer, nevím, jak se to vyslovuje, ten je z Belgie, resident z Tomorrowlandu. Ten mě bavil, to byl takový energický opening set. A jak začínal Morten, tak jsem si šel sednout, celkem jsem se jako opil, bylo to fajn, pokecal jsem s fajn lidma, bylo to strašně příjemné. Na Dimension jsem šel, ten byl famózní, to mě hrozně bavilo.
0: Souhlasím, souhlasím, tam je taky super.
2: Kelvin byl takový, jak kdyby někdo pustil rádio. Na druhou stranu, slyšel jsem, co jsem chtěl slyšet, věděl jsem, co uslyším, protože jsem si pouštěl sety od něj, takže žádné překvapení, žádné zklamání, spíš to, co jsem čekal, jsem dostal víceméně. A pak jsme končili chvilku na Modeovi a pak Paul Van Dyk, ale ten mi hrozně trhal uši.
1: Jako je pravda, že když dohrál Modea a začal Paul, tak byl tak dvakrát hlasitější a z tohohle poměru to bylo jako dost těžké ustát, když byl poslední ten večer. Já jsem potom potřeboval nutně na záchod, tak jsem ho poslouchal z kabinky a byl furt pořád slyšet dobře, takže jsem si to poslouchal
2: prostě
1: v sedě v pohodě.
2: Na druhou stranu, kdyby nehrál tak tvrdě, tak bych nepřišel asi o 300 pády, co jsem nechal za nudle, takže možná to mám trošku za zle zdendově.
0: Pondělí máme za sebou, za chvíličku probereme pondělí, vidíš to? Já jsem z toho svátku dneska úplně zmatený, kluci.
2: Podle mě všichni chápou, ale jakože
0: jo, tak
1: určitě nejsi sám, kdo má posunutý čas, tak, takže
0: to jsem rád, to jsem rád. Tak středu máme za sebou, za chvíličku probereme čtvrtek.

0: Move it! Move it! Fresh Radio. Posloucháš Move it na Fresh Radio? A jak jsme zmiňovali, tak dneska probíráme Beats for Love, máme čerstvé zážitky, že jo, chlapci? No a pojďme se přesunout na další den, tedy čtvrtek.
1: Správně jsi to řekl tentokrát.
0: Teď už si na to dávám pozor.
2: Jo, pro mě třeba, jestli můžu začít, tak čtvrtek jsem byl jako z 90% na techno stage, takže potom už jsem na to techno tak moc nebyl, jako, takže to bylo, jako jsem si to tak rozdělil podle různých žánrů ty dny a tam mě to bavilo hodně. První jsem viděl Shadow, který byl takový více hypnotický, pak tam byl SNTS, já nevím, jak to mám přečíst, SNTS, který byl jakože vyloženě jako hodně agresivní, což jako jednou za čas, proč ne? Ale nejvíc mě bavili Golpe a Lukas, což je jako český a Lukas je z Brazílie, hrají back to back. To byl jako vyloženě šranc, takový prostě trošku oldschoolový, tam jsem si připadal prostě fakt jak v nějakém sklajdu, nějakém raveu v roce 96 a ta atmosféra byla vynikající a vlastně tehdy to, tím to končilo ten den a brali jsme druhý den, tak už jsem šel domů, ale bylo to perfektní zakončení.
0: Za mě, já jsem tento den strávil hlavně na hlavní stage, tedy ze začátku Italo Brothers. Na ně jsem přišel trošku později, nicméně jejich set za mě fajn, byl to takový komerčnější set, byla to spíš místo DJ setu bych to spíš přirovnal na show. Show ti kluci umí fakt moc hezkou. A, ale zase kamarádi jako takhle, co jsem se s nima bavil, tak za ně to byla pecka. Za mě, jak to slyším já, jako ze strany DJ a podobně, tak za mě, já jsem tam měl svoje takové mezírky, když jsem byl vůči ním trošku skeptický, nicméně show to byla moc pěkná. Jako další tam byl Andromedic, tak to jsem si kluci mega užil, protože na něm jsem nikdy nebyl. Nevím, jestli vůbec tady byl někdy, já myslím,
2: byl,
0: že...
2: Byl na Bícech, byl i ve Fabriku.
0: Byl tady, aha, tak...
1: On je tady jak doma už.
2: A jednou hrál i na drumové stage, to jsem, dobře. To mě zajímalo, jak se tam ti lidi vešli.
0: Ok, ok, takže já jsem byl na něm poprvé a já musím říct, že za mě naprosto skvělý výkon, skvělej set, já jsem si to opravdu náramně užil. Oni toho Andromedica představili s tím, že bude nějaká speciální
2: show. To tam prý nebylo, ale ne?
0: Ale já jsem tu show nepochopil. To nevěděl, co to bylo.
2: Já tam dělal kliky a neviděl jsi to. Víš.
0: No, Lova to představoval jako vlastně vizuální nějakou show. Na letkách byl různý nějaký vesmír a podobně. OK, to jo, fajn. Nicméně on byl přes den, víš co,
2: takže... To nebylo úplně vidět, že?
0: To nešlo úplně vidět, jako, jestli tam bylo něco speciálního právě tady v tom, tak to nešlo úplně vidět. Nicméně set jako takovej za Andromedica na výbornou, za mě skvělý.
2: O skvělé vizuální show se pak pobavíme ještě u soboty, protože tu měl Virtual Riot, ale nebudeme předbíhat.
0: Tam se dostaneme, tam se dostaneme. Další byl z mé strany Rehab, tak přátelé, tohle jsem si užil.
1: To top je... jedna? Fakt?
0: Fakt jo, za mě top jedna, jako za beaty.
2: To mi třeba vážně jako moc nic neříká, takže, ale slyšel jsem z dálky, že hrál Tremor a říkám si, ok, musí tohle ještě hrát zrovna.
0: Jako zahrál nějaké klasiky, pecka, zahrál samozřejmě nové album. Za mě super, já jsem si to fakt mega užil oproti dalším DJs, k kterým se ještě dostaneme, tak tohle jsem si opravdu jako fakt jako užil, no. A další byl Marshmallow a tam jsem čekal ten dubstep, no, tam od, já úplně nejsem na ten dubstep, ale jako v pohodě, no, za mě hrozně hezká show. Za mě fakt pěkný, jako ta stage celá nasvícená, jak to měli připravený, za mě moc pěkný, hudba za mě úplně ale bylo to jako fakt moc pěkný, jo. Takže hlavní stage za čtvrtek za mě super, já jsem si to mega užil.
1: Ok, já
0: jo,
1: jsem...
0: Jo, ještě promiň, ještě jedna věc.
1: Pokračuj.
0: Potom jsem se ještě přesunul na Tita Lau, vlastně žena od Jamesa Hypa a to bylo krásný. Tak jo, jako Jamesa Hypa já mám rád, Tita Lau vlastně jede ten jeho styl, takže za mě naprostá pecka a já jsem si ty houzíky, jo, to jsem si užil.
1: To jsme dobré ukončení.
0: Výborný.
1: Takže Marshmallow zklamal, ona to spravila.
0: Jo, tam to dorovnala. A odešel jsem spokojený domů.
1: Ona končila ve dvě? Ve dvě, že nějak?
2: Jo, to bylo do dvou,
0: myslím, že do dvou, no.
1: No dobrý.
0: Tak co z tvý strany?
1: Já jsem začal ve čtvrtek na kyslíku, jsem si říkal, že to zkusíme trošku jako zjednodušit. A bylo mi skvěle po něm, šel jsem rovnou na kamarádku Vanessa Hart, ta hrála takový kinda Matroda, CID, takový, takový tech house, takže tam mi pěkně nakopla. Potom jsem nešel asi nikam moc, jenom jsem se tak potloukal po festivalu, což jsem si strašně užíval, protože já tam ve čtvrtek neměl téměř nikoho, kdo by mě zajímal. A říkal jsem, vezmu to z jiného stylu, projdu si stage, poslechnu si hudbu, pokecám s lidma, dám si drahé jídlo. Ne, drahé jídlo říkám, protože já jsem vždycky naletěl na stanek, kde byly ceny jak v Curychu někde. Ale zkoukl jsem se na Rehaba, protože moje žena tam šla, jsem šel s ní na chvilku, po chvilce jsem mi řekl, že je to fajn, ať si to užije s holkama, a šel jsem na Future na Genesi. Ten mě upřímně taky moc nechytl, takže jsem šel sednout k těm planetkám tam a pak jsem šel na Kevina Devrise, ten už mě bavil. To je takové, takový anima, kinda mat, meduza a tak.
0: Okay.
1: A po něm jsme se sjednotili s ostatníma lidma, co jako ještě přežili a nebyli někde mrtví v příkopě. Šli jsme na Abstracta, na Freedom, a ten teda rubal jako moc techno, na to, co jsem od něho čekal, ale vytrval jsem a poslal jsem si nějaké jeho starší i novější basehousy, zakončené asi dvěma trackama od Skrillexe novýma, takže za mě byl asi špička tohohle dne Kevin DeVries nebo Abstract, nebo Vaneska vlastně, no, ta hrala taky skvěle. Takže jinak jako čtvrtek byl pro mě spíš takový procházkový, ale taky dobrý.
0: Tak takové procházky by zrovna na tom festivale chyběly, já jsem na to fakt neměl čas, furt byl jsem hlavně s ženou, že jo?
1: Jasně.
0: A takže tohle mi trošku chybělo, nicméně, když už jsme u té procházky, tak co říkáte na vizuál právě beatu letos?
2: Mně se to líbilo, bylo to příjemné.
0: To taky moc líbilo.
2: Jsem rád, že tam byla pořád taková ta malá stage nahoře, kde celý den bylo několik typků, kteří dělali freestyle rap. My jsme se tam vždycky na chvíli zasekli a můžeš jít tam napsat na tabuli jako téma. A náš kamarád zrovna slavil 30. Tak jsme mu tam napsali všechno nejlepší. On zrovna přišel v tu chvíli a v tu chvíli ten týpek začal, že zrovna na něho všechno nejlepší, takže okay, to takové překvapení.
1: Okay. Připomíná, jak takový ti černoši na Instagramu, jak jim napíšeš přání a oni potom někomu
2: pošli. No, to bylo podobné. No.
1: Víte, co myslím?
2: A on byl jakože z toho nadšený, takže jsem rád, že se to trefilo. Ty planety tam byly i loni a to jako je moc pěkné. Ale to tam byli i takový ti post-apokalyptičtí jezdci.
1: Jo, neskutečně jsem z nich měl divný pocit. No. Jo, jako, jsem to.
0: Já jsem je potkal na té hlavní ulici, oni tam měli nějaké představení, taky jsem čuměl. Taky jsem čuměl, měl jsem z toho divný pocit.
1: Já jsem nevěděl, co si myslet, jako bylo to skvěle udlané, ale byl jsem z toho divnej.
2: Právě kdybyste chtěli, kdybyste byli na Golpem právě v ten čtvrtek, tak to by bylo úplně perfektní jako soundtrack k tomu jejich průjezdu. Jakože já jsem se fakt tam připravil jako prostě po konci světa existuje posledních pár tisíc lidí, kteří žijou a kali v nějaké opuštěné tvárně.
1: Takový Terminator vibe, jo?
0: Za mě vizuál letos Beats for Love super. Ještě, když už se takhle o tom vizuálu bavíme, co říkáte na hlavní stage, nebo takhle? Která stage vám se nejvíc jako tak asi líbila?
2: Dobrá otázka. Jako hlavní stage byla skvěle udělaná.
0: Za mě taky jako hlavní stage, jasně. Ale bylo moc pěkný.
2: Mi se vizuálně asi ale nejvíce líbila Future stage, že tam měli to fakt pěkné, líbil se mi i ten stůl, jak měli provedený.
0: Future byla nad hlavní stage.
2: Ano.
0: Jo, ten stán černý. Jo.
1: Neříká to, protože jsme tam hráli.
2: Jako, já jsem právě rád, že jsme tam hráli, protože se mi to líbilo.
1: Mně se taky hodně líbila. Asi to byla první, když nebudu brát, jako samozřejmě hlavní je prostě takový Honos krásný, jo, ten je prostě vždycky hezký, ale ta Future a jakože neúplně jako stavbou, ale výhledama se mi hrozně líbila Absolutka, protože tam v těch mezírkách byly vidět ty industriální, no však víte, a Sunset, jo, tam je taky byly nádherné, takže asi tyhle tři, no.
0: No, za mě jako souhlasím asi s vámi s tím Futurem. Za mě Future, super. Tam jsem si to náramně užil, tam to bylo fakt moc dobrý.
1: Jediné, co mi tam chybělo, já si pamatuju rok 22, když měli ty CEOčka namířené k davu a stříleli mnohem dál. A teďka jsou tam takové ty jako víc basic, které jdou prostě jenom navrch.
0: Jo, víte, takové nějaké vertikální.
1: Jo, ale tehdy tam byly takové ty mainstageové, ty velké.
0: To šlo nějak na lidi, jo.
1: Jo, víceméně. A tomu to prostě dodávalo víc takovou, nevím, líbilo se mi to více, když to je jako detail. ale toho jsem si všiml, no.
0: No já jsem byl docela překvapený i tím třípátrovým VIP. To jsem docela čuměl jako třípátra.
2: To jsem si jako, my jsme se o tom bavili před vysíláním, ale do té doby jsem si vlastně toho ani nevšiml.
1: Ani já.
0: Nevšiml jsi z toho?
1: A já jsem viděl, že to je vysoké, ale patra jsem nepočít.
0: Tak to byla první věc, to jsem docela čuměl, jak jsem viděl to třípatrové VIP, tak jako říkal jsem si, tak to je hodně slušný tohle už. No.
1: To musel být výhled, co?
0: Musel být dobrý výhled. No nic, za chvilku jsme zpátky, probereme páteční line-up Beats for Love.
3: Fresh Radio 886 a 103.6 FM. Move it! Move it!

0: k našim vlastním setem na Future Stage, že?
1: Tak, dívej se, já ho mám v oblíbených, jo. Ale já jsem ho nestih.
2: To nevadí. Pátek 5 odpoledne je...
0: My jsme to nahrávali, takže teď se snažíme zpracovat záznam, takže si to pak budete moct
1: fakt,
0: pustit zpětně.
1: Bude záznam, bude video záznam.
2: Se tomu nevíš.
0: Bude i video, jestli
1: bude
0: se...
1: i video.
0: My jsme ale natáčeli jsme to sami, takže ještě nevíme, jak to bude vypadat, ale věříme,
1: no,
0: že ano.
1: Hele, dívej, snaha se cení, jo, pozor.
0: To... Ale audio bude 100%.
1: Super, tak to si moc rád pustím, kluci. Tak dobře, takže Disco Rapido mi nevyšlo, jak vy jste si to užili vlastně?
0: Naprosto perfektní to bylo za mě.
2: To byl náš jako nejvíc užitý set rozhodně. A přišlo mi, že když ty nabíjíš lidi dole, oni ti nabíjí zpátky a je to perpetuum mobile prostě.
1: Jo.
2: Hrát ještě 2 hodiny, tak možná vybuchne ta stage.
0: No,
2: jako.
0: je to tak a na to, že bylo 5 odpoledne, 3. den, tak dorazilo hodně lidí a bylo to vynikající.
1: Viděl jsem storyčka, vypadalo to famózně. Fakt to vypadalo skvěle. Jako... Fakt mě mrzí, že jsem nedorazil. No, a tak snad
2: my ti to odpustíme tentokrát.
1: Jo, to je hodně.
0: Stane se. Jako nejlepší bylo, jak tam lidi začali dělat vláček na podstage, takže doufám, tak že to bude i vidět v nějakých videích.
2: To rozhodně, to rozhodně bude vidět.
0: No a já jsem potom byl, jako první část večera jsem zůstal u nás na Future Stage, protože tam hrál Autoflower, s kterým jsme potom se jako měli možnost i pobavit. Strašně takový pohodový týpek, takový na první pohled nenápadný a mezi řečí ti řekne jo a za 2 týdny hraju na Tomorrowlandu, prostě pohodička. Potom tam hrála Saida, DJka, která byla asi můj nejoblíbenější set celého pátku, to bylo fakt vynikající, takový garage, housík, jsem tam nějaký dubstep tam hodila, takže to bylo výborné. A potom teď přemýšlím, kde to bylo, kde to pokračovalo dál. Já se podívám na ten line-up.
1: Určitě se podívám na ten line-up.
0: Jak to tady máme sepsané, protože si na to více vzpomenu.
1: Bylo to něco živějšího?
0: Bylo to, pamatuju si, byl jsem potom, já jsem byl ten večer, jsem hodně se procházel, byl jsem i chvíli potom zasekaný v backstage, protože jsme se tam trošku bavili i s dalšími vystupujícími. Ale potom jsem vylezl z té backstage a zrovna hrál Hunter na Future Stage. Na kterou jsem neměl vůbec v plánu jít, slyšel jsem od něho snad jeden track v životě, ale nakonec jsem tam zůstal až do konce, ono to bylo taková šlapačka prostě.
1: Jo.
0: A byl tam kamarád, který byl úplně nadšený z toho, že on prostě dělal té house verze rapových tracků, takové prostě. A dostal jsem tam až do konce, bylo to fajn, jakože něco, na co nemusíš vynaložit až tolik energie, ale zároveň tě to udržuje v tom pohybu, takže to bylo skvělé. A teď přemýšlím, vím, že potom jsme se dostali na after party, ale to nebylo hned po něm, takže se teď musím podívat, kde jsme byli potom. Po Hunterovi jsme se přesunuli.
1: No bylo to náročné, no. Těch hvězd tam ano. Je tolik, že to bylo fakt náročné všechno stihnout, až nemožné jako to stihnout všechno, to opravdu nešlo.
0: Už vím, potom jsme byli na Vize Azbakovi, na Empireu, to jsem vydržel 30 minut, jako nebylo to špatné, ale... Na mě to řezal, jak na to, že já mám rád rychlejší tempo, tak to bylo až trošku moc. No a potom jsem se zase nějak někde plus minus poflakoval a pak už jsme šli vlastně na afterparty, tam potom takovou mezeru. Jo, myslím si, že jsme ale nikde nebyli, že já jsem se tam hodně, že jsem měl za sebe takový velmi socializující den a jsem tam něco zaslechl, když jsme šli kolem.
1: Rozumím. Tak jestli já do toho můžu teda vstoupit, já jsem začal tedy Pendulum, já jsem původně chtěl jít teda na vás, to jsem nestihl, takhle, já jsem byl totiž ještě ve čtvrtek v práci, v pátek taky, takže já jsem to měl takové náročnější, nicméně dorazil jsem na Pendulum, super, já jsem si to užil.
0: Já věřím, že taky, já jsem ale Pendulum viděl třeba už 4x, tak jsem si to říkal, ožerím to jednou.
1: Jo, já jsem je ještě neviděl, byl to DJ set, nebyli tam všichni. Za mě ale moc vydařený set, mojí ženě se to třeba fakt jako, tato hodnotí asi jako nejlepší její moment jako z celých beatů.
2: Tak je to tak subjektivní, to si... hezky, že? Každý svoje prostě.
0: A to je na tom to dobré, že si tam každý hezký, najde svoje.
1: To je hezký, přesně tak, každý má svoje. Takže to za mě bylo naprosto famózní, skvělý. Potom já jsem na té hlavní stage vlastně zůstal a přišla Lily Palmer, tak techno, no. Bylo to techno, bylo to slušný za mě naprosto perfektní set. Co jsem hodně viděl komentářů právě na Lily, tak hodně lidí si stěžovalo na to, že třeba nepromluvila do mikrofonu ani slovo.
0: A proč? Jako?
1: Ale jakože já jsem si to užil.
0: Ne každý,
1: dobrý, jako... Ne každý,
0: no.

0: Přesně tak, no? Nekaždej DJ prostě do toho mikrofonu mluví.
1: A jako,
0: za ním mluví ta hudba.
1: Je to pravda a hlavně jako je pravda, že Lily Parmel je taková ta asi nejmainstreamovější strana techna, ale pořád to techno je a tam k tomu se to mluvení do toho mikrofonu absolutně nehodí. To je jako, já, podle mě by to zkazilo tu flow toho setu.
2: Třeba když jsem viděl Medixe, tak on má, nevím jak hraje Lily, ale Medix má prostě asi techno a on ten mikrofon zvedne, ne často, třeba 10x za celý set, ale on to zvedne v ten nejlepší moment a opravdu to nabije tu energii, takže ona by mohla, možná by
0: vždycky
2: to u ní,
0: třeba před dropem,
2: jo, ale možná by to u ní znělo blbě, jo, možná ví, že by to neznělo dobře a chce se prezentovat takovým tím dark stylem, ale za mě jako můžeš u techna vzít mikrofon, pokud...
1: Jako třeba Karl Cox je tím vyhlášený, ale ten prostě neříká skákejte, dávejte ruce nahoru, no ten udělá takový pro... Karl Cox a Axwell podle mě jsou asi nejlépe pracující DJové s mikrofonem. Jo, že tím Axwell tam vždycky hází vtípky a všechno.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: A ne každý, některým by ho zase naopak vypnul.
0: Takže za mě Lily super, hrála svoje nový album. Čekal jsem možná od ní, tím, že ona ten setík trošku protáhla, k tomu se hned dostanem, tak jsem čekal, že tam zandá možná něco ze staršího alba, jako Hareram nebo něco podobného. Ne, jela si vyloženě nový album a za mě super. Já jsem si to opravdu užil. A teď k tomu ona vlastně prodlužovala ten set a na internetu se dalo hodně najevo to, že právě Dimitri Vegas měl spouždění na to svoje vystoupení, tak ona právě ten set nějak natáhla a ať není nějaké velké ticho nebo nějaká rezerva, protože vlastně podle toho programu oni mají jet hned za sebou. Tam nebyly žádné pauzy. No takže ona ten setík tak trošku protáhla, což já jsem si to užil. No a posto nastoupil Dimitri Vegas.
1: Prýhrál nějak 45 minut jenom.
0: No, nevím, takhle, to neřek, to nevím, to si asi netroufnu úplně říct. Bylo to kratší, takhle. Tady je hodina a půl, no. Ale to nebyla hodina a půl, to jako určitě ne. Byla to strop za mě hoďka, ani ne, jako bylo to nějakých 55 minut, možná pade, nevím. Ale... No a k tomu se dostáváme k těm našim slavným komentářům, jak jsem na to právě odepisoval dneska i do komentářů. Takhle, za mě Dimitri Vegas like Mike představují spíš show. To je prostě taková show za ně. Hodně lidí nebaví, to jsme se tady bavili vlastně i před chvilkou s kolegou, že on hraje vyloženě těch 148 BPM, opravdu to řeže. Je to takový ten hard style, hard dance, je tam to techno v tom, je to takové hodně
1: je to
0: zamotané.
1: Tak, jako, to zase v tomhle musím ocenit, že dokážou tyhle žánry dostat třeba mezi více lidí. Ale mi se třeba nelíbí ten styl, jak jim to prezentujou, že to je prostě...
0: No, tak to je vyloženě jako komerční. Jo, to je vyloženě jako opravdu komerční. Nicméně k tomu technu, to techno tam jakože bylo nějaké. Tam jsou ty kicky v některých dropech, a teď jako nedokážu úplně říct, jako v kterých, ale ten kick toho, toho techna, jako to slyšíš, jo? Nebo ten klep, jo, to tam je, no. Neříkám, že to bylo vyloženě jako techno show nebo úplně techno, ale nějaké to techno jako tam
1: určitě,
0: bylo,
1: určitě to tam jako...
2: I techno mainstream bych řekl. No.
0: Mm. Nebo ono vlastně takhle, dneska techno, když už se to tak řeší, protože ono se to potom bude řešit, k tomu se ještě dostaneme, k té Charlotte 9, tam jako se strhla obrovská kritika právě, což i u té Lily, což jsem docela čuměl, hodně lidí vlastně kritizuje techno jako takové. Jenomže techno má spoustu ještě takových svých podžánrů.
1: Je to a právě to šlo slyšet i na tom, na těch bících, že buď si mohl zajít na Charlotte 9, která hraje prostě takové to, já bych tomu řekl asi, klasické mainstream techno, pak tam mohl mít Jeffa Millse, který prostě je úplně deep hypnotické techno, nebo tak bych to asi aspoň nazval já, pak tam byl Schranz,
2: Ollie James,
1: který je prostě takový ten hard bounce, a tož možná nevím, jestli
2: je... No, Ollie James je takový hardwell spíš, jako něco mezi trancem a takovým tím big room techno.
1: Což už potom jako asi není vyloženě techno, ale má to tam ty prvky.
0: Ale a, jsou tam furt nějaké ale prvky,
1: Jako já se zase říkám, proč tohle musí pořád někdo rozebírat, prostě buď vás ta hudba baví, nebo ne, musíte si to škatulkovat prostě do každého šuplíčku, jenom abyste řekli, že tohle není ono.
2: To podle mě Češi prostě, jakože taková ta rýpací pova.
0: Jako za mě Dimitri nebyl vůbec špatný, mrzelo mě zaprvé, že hrál teda míň než měl, to mě mrzelo, to, z toho jsem byl zklamaný.
1: Zase proti Lonsku aspoň přijel?
0: Tak přijel, aspoň polovina přijela. Ale set to za mě jako nebyl špatný, ještě možná bych doplnil, že to je takový, co jsem se dneska díval na, na Beatport, takový main stage techno, takové prostě... Takové main, no. Main stage.
1: Je to prostě, prostě já bych smíchané. Řekl, že to je taková evoluce Big Roomu, který se hrál kdysi a prostě to bylo trošku smíchané s těmi technoprvky.
0: Přesně
2: máš,
0: tak.
2: Máš vždycky jak nějaký žánr jako v popředí, tak hrozně zkomerční. Pamatuješ starý Tech House, který se hrál na Ibize a pak ten novej Fisher styl a tak.
1: Je to tak, no.
2: Vždycky se ten styl tím trošku jako zkazí, mi přijde. A pak jak upadne zpátky do undergroundu, tak začne být zase...
1: Jo, vlastně. Je to tak, nebo prostě je dobré, že to vždycky ten styl trošku vytáhne mezi víc lidí a potom stejně ti, co, které to nebaví, tak přejdou na jiný trend.
2: Jasně.
1: A ty ostatní u toho zůstanou a už se to zase dostane do těch korej.
0: No nicméně, jako na tu stage se nahrnula jako opravdu spousta lidí, právě na toho Dimitrio, to jsem opravdu čuměl. My jsme byli někde v polovině zhruba, jak byl stan s osvětlovači, a z ničeho nic se to tak začalo tlačit, jakože opravdu spousta lidí, co na něho přišla, čuměl jsem. A očividně ti lidi si to užili, ten set. Tak právě docela se divím těm komentářům.
1: Jako,
0: ale okay,
1: no. Co já třeba u Dimitrio Kasi, já jsem tam teda nebyl, ale co umím ocenit o něho, protože jsem slyšel nějaké sety, jsou to sice jako modernizované verze, ale často tam prostě zahrnují takové ty staré rave tracky z těch 90. let, prostě které se hrají už 30 let.
0: Ano.
1: A dostanou to třeba k mladšímu publiku a je to takový ten vstup do té elektronické hudby pro hodně lidí, takže zase v tomhle to má ten význam, podle mě.
0: No potom tady mám v merku ještě Mark Knight, tak to já jsem si užil, já jsem na ty hauzíky, já jsem si to užil, to bylo za mě parádní.
1: To jsem nestihl, nebo?
0: Já jsem byl jenom kousek, já jsem nebyl jako celý set, protože ale... on se zrovna byl s někým se byl.
1: Ale vím, že na hauzíku jsme viděli kousek Gina Ferrise, protože to mi kamarád přesvědčil, jak se jdu podívat. A jako bylo to asi 20 minut, ale bylo to super, protože zahrál Mojo Lady a takové ty staré hitovky.
2: Jako originál?
1: Ano, ano. Aha. A to jsem se jako u toho zrovna dobře pobavil a bylo to takové odpočinkové po tom, co jsme přešli z rychlejší stage.
0: Rozumím. A na závěr my jsme si, no to vlastně ještě není závěr, pozor, to ještě není závěr. Tady toho je víc. Potom hlavní stage, Four of Kind.
1: To jsem nestihnul.
0: Tak to jsem si, kluci, užil.
1: Ale slyšel jsem na to, jakože asi nejvíce pozitivního hlasu z té love stage.
0: To bylo skvělý. Já jsem zrovna v tu chvíli potřeboval se najíst, takže jsem si odskočil a sledoval jsem to potom zpovzdálí. Nicméně set, jo, skvělý. To jsem si fakt užil. Jako tohle byl fakt moc dobrý. A možná já z mé strany bych to vložil na... na dvojku, no.
2: Zajímavé. Ne, nestih. Ani nevím proč, ale nebyl jsem
1: já
2: tam.
1: Já jsem si, to byl jeden z těch setů, který jsem říkal, aho, oni už hráli, tak to jsem nestihnul.
0: No a potom tady mám kousíček, co jsem stihnul, tak Teu. To jsem si kousíček jako dal. No a nicméně na závěr, Fedele Garant. Tak jo. No, tak
1: to jsem viděl kousíček.
0: Já jsem viděl taky kousek, protože tam se to bylo s tou Teo, takže tam jsem trošku si odskočil, ale jo.
1: Ale
0: tak?
1: Jo, ale to bylo dobrý. Nebylo to špatné, já vím, že to já jsem si udělal prostě Beat for Love bingo, škrtal jsem si tracky, které jsem si myslel, že určitě zahraju. A on je track od Prospy Free Your Mind, který jsem slyšel v tolika setech, co jsem poslouchal třeba z EDC, že jsem si říkal, 100% to někde uslyším.
2: Říkaj, ale že jsi to neslyšel. Tam.
1: No, Fedele Grant to zahrál, takže za to jsem mu věčný.
2: Snad to uslyší.
0: No a co z tvojí strany teda?
2: Takže já jsem překvapivě stejně jako Patrik začínal setem Disco Rapido. Ten jsem si jako užil asi nejvíc. Ne, bylo to fakt energicky i všechno tam zapadlo, bylo to fakt jako moc pěkné vystoupení. Ze strany toho, že přišli lidi, že nám to vyšlo i vlastně do poslední minuty nám ten set vyšel, jak jsme chtěli.
1: Že nám to načasování bylo tak přesné. Já tě do toho nemusím moc vstupovat, ale musím ocenit, jak nám pomohli všichni z organizace nastavit kameru a všechno, že jako fakt tam bylo nás skvěle postaráno o všechny vystupující.
2: To bylo perfektní. Hned potom jsem se přesouval na kamaráda, který mě šel taky podpořit, na Voltryho, ten hraje takovej taky CID Matroda House, takže ten mě tak pěkně...
0: On byl, myslím, na Absolut.
2: Jo, jo, jo, přesně. On hral 2 hodinky a já jsem byl tak plný energie z toho mého setu, našeho teda. Hned pak jsem si dal vodečku s džusem, tam jsem popíjel, užíval jsem si blíždy se Sunset na Voltryho. A pak ty jo, vidíš to, taky se... Jo, pak byla Saida, to jsme si s Patrikem hrozně moc užili, i s jeho kamarádama jsme trckali společně. Ta hrála právě takový ten groovy, jakože high energy house, něco UKG a takhle. Po ní přišel taky Nulik, jak se slově.
1: Což bylo jakože, jo, toho jsem viděl taky kousek.
2: My jsme tam byli chvilku ještě spolu a já říkám, no dobrý, začíná a já půjdu dál. A než jsem to stihl udělat, tak pustil písničku, kterou začíná Skrillex svoje sety. Oh. A tím mě vyloženě jako spoutal a
0: musel... Co to bylo?
2: Já nevím, jak se to jmenuje, ono to ještě nemá snad ani název.
0: Okay.
2: No, podle mě, kdybys to slyšel, tak bys věděl, ale nevím, jestli to má vůbec nějaký název. A to jsem si vyloženě šel zlomit krk dobrovolně.
1: Jako byl to čistý dubstep, i když taky dělá i prostě nějaký bass house, jo, UKG jo. A podobně. Tak tam jsem to snad neslyšel, já jsem slyšel hodně část toho setu z backstage a bod prostě dubstep od začátku do konce.
2: Sice z té backstage slyšíš hlavně tu basu z toho, ale podle basy poznáš, viď? A po Tajkým, kam jsem šel po něm? On se střídal pak se Sarou de Warren, že?
1: Ne, já myslím, že s Huntrem.
2: Jo, s Huntrem. Tak já se musím podívat s dovolením, protože tady začíná okno lehce. Jo. Pak jsem se sešel s tím Autoflowerem, zakecali jsme se a byl to strašně sympatiák, jak už jsme se bavili. A já si říkám, nechtěl bys jít s náma, jako tady máme holky, kamarády, tak se k nám připoj, jestli chceš. Tak holky udělali takovou jako lehčí ostudičku, ale on byl velice jako v pohodě, zasmál se tomu, byli prostě opité už. A společně jsme šli na Dimitri Vegase. Tím, že já neměl žádné očekávání a že jsme tam přišli ve velké bandě, dobře nalezení, tak já jsem si toho Dimitriho užil jako nadmíru. Přišlo mi teda, že hrál mnohem díl, protože my jsme na něm byli hrozně dlouho. Pak jsme se ještě urvali s tím Autoflowerem, že jsme šli na záchod a pro pivo a holky snad přišly až za půl hodiny, že skončil, takže v mojí hlavě Dimitri Vegas hrál tak 3 hodiny. Takže já se určitě nestěžuju na délku jeho setu. A po něm... Jsme už tak různě bantovali po festivalu, vím, že jsme zkusili ještě nějakou stage, už si nepamatuju úplně
1: nějakou.
2: Já vím,
1: že jsme se pak nějak potkali a
2: jo.
1: Pro mě ten páteční den, já jsem to říkal, že jsem si to procházel, bylo to takové prostě hodně pro mě socializující v tom, že prostě byli jsme tam my dva, byli tam jako moji kamarádi, moji kolegové z práce od Martina, prostě rodina a kamarádi. Potom se k nám přidal prostě jeden producent z Belgie nebo z Holandska.
2: Z Holandska, ten Autoflower.
1: No, Autoflower, potom prostě ještě Cypersound, který je z Prahy a ten tam přišel taky s váma. Takže prostě bylo to se takové... lidi úplně z několika sociálních kruhů a všichni tam prostě spolu tráví čas. No,
2: příjemně komunitní,
0: to je hezký, že jak se to spojí dohromady všechno.
2: To jsem si fakt jako pochvaloval.
0: A
2: pak jsem byl už zbytek času v backstage, protože se hrozně ochladilo a poslouchal jsem jenom basu Vila Sparkse a doufal jsem, že zahraje třeba v mashupu, ale nějaký ze svých starých originálů.
1: Ale hrál nakonec.
2: Super, to tam už tam nebyl.
1: On hrál to AJE a byla to úplně nějaká brutálně rychlá verze, snad 160 BPM.
2: Na tohle jsem potřeboval slyšet Gulli We Are Your Friends, tak to je parádička. Takže Patek, jak jsme asi poznali, Patek byl za mě a možná i za Patrika nejúžitější den celého festivalu.
1: Jo, to bylo vynikající.
2: Taky na to pak odpovědělo sobotní ráno všem. No.
1: Jo, to jsem vydržel i potom na afterparty do 7 ráno, ale měl jsem jakože takové zbytky energie, že se mi nechtělo jít spát, ale jako v hlavním sále hrál hard techno, což bych si někdy jako normálně asi užil, ale neměl jsem na to energii, tak jsme byli v takovém tom u toho baru a tam hrál vyloženě jako housík a potom začal Afro House, což je jako je můj asi nejméně oblíbený žánr, ale v tu chvíli jsem si říkal jako stejně nemám sílu na to, na nic jiného, než abych přešlapoval na místě.
0: Jo.
2: A jako se hodil, viď?
1: V té situaci mě to i celkem bavilo.
0: No, my se přesuneme na poslední den za malou chviličku. Přátelé, kdybyste se chtěli s námi podělit o nějaké svoje zažitky nebo se ještě vyjádřit třeba k tomu technu, tak nám napište určitě, ať už na naše sociální sítě nebo na apku do zpráv Freshe. Budeme jenom za to rádi a rádi vám odpovíme vaše dotazy. Poslouchej Fresh!

0: Posloucháš Move It na Fresh Radio, dneska speciálek Beats for Love a naše zajímavosti a zážitky právě z tohoto krásného čtyřdenního festivalu. Tak jo, pojďme se přesunout na sobotu, tedy poslední den Beats for Love. Jak jsi to užil a kde jsi byl teda?
1: Sobotu jsem si užil taky skvěle, to bylo jako výborné zakončení a to jsem asi strávil nejvíce ze všech dnů na hlavní stage. Jako první jsem viděl kousek Padre Guilherme, což mě teda moc nebavilo. Bylo to takové...
0: Tak já se k tomu hned přidám. No. Tam jsem byl taky. No. Hele, nevím, tohle mě nebavilo. No.
1: Bylo to pořád to stejné. Byl tam kousek nějakého známého songu, potom...
0: Jožin z Bažin.
1: No, pak to přešlo prostě do nějakého toho melodického hauzu a zase to samé. Jako...
0: Furt stejný dropy, že?
1: No, přesně, jako... Byl tam jeden track, který mě bavil asi docela dost a to bylo tak celkově, jako ta myšlenka pěkná, ale jako reálně asi ne něco, co bych si pustil znovu doma. Hned potom na hlavní stage hrál Virtual Riot, což bylo super, to jsem si užil hodně.
0: Tak tam jsem chviličku byl na Virtual a za prvé dobrý byl ten konec, teda, jak se tam seklo, jak bylo 40 minut, to bylo dobrý, ale měl krásnou show, to líbilo.
1: On tam měl s sebou i svoji jako vizuální umělkyni, která prostě tam byla s ním na té stage, měl vedle sebe ten počítač a podle toho, co hrál,
0: tak
1: prostě i dělala ty vizualizace, což bylo skvělé, jako mi to
0: vypadalo to moc pěkně.
1: A bylo to celkově takové nostalgické, jako třeba jako prostě z internetu z roku 2015. Hodně mě to bavilo, i ten dubstep tam prostě nebyl zas tak zastoupený na tom festivalu, takže bylo fajn to slyšet. Na chvíli jsem si skočil i do mošpitu, což naštěstí nebyl moc velký, takže jsem to přežil v pořádku a jako to bylo fakt skvělé. A potom jsem vlastně myslím viděl až Alesa. A to byl jediný set na love stage, na který jsem byl úplně celý. Byl jsem zrovna prostě v hodně dobré náladě v tu chvíli. Takže mě to bavilo. Já jsem to stál prostě nějak uprostřed prostě lidí plus minus, takže jsem sledoval, jak to měl se synchronizované s těmi světly a ze vším. Takže jsem to spíš sledoval jako film, ale bylo to strašně dobré. A potom na konci byl takový ten euforický konex, jak tam dal Avicii a to If I Lose Myself, takže to už bylo takové
0: picky,
1: zakončení, takže to mě hodně bavilo, bylo to taková vzpomínka na mládí, takže bylo to super.
0: Za mě taky moc pěkný. Takže já jsem začal opět na hlavní stage, kousíček jsem stihnul Ian Usher, nebyl špatný, to byl dobrý, nicméně říkám, to jsem opravdu stihl jenom kousíček, potom Padre, tak... S tebou se naprosto shodnu s tvým názorem, za mě taky nic asi úplně extra, nicméně ten point jeho, jak se dostat mezi lidi, je to kněz, je to sranda, vypadá to dobře, je to sranda. To, že zahrál Eugene Zbažin taky, jo, super, Timmy Trumpet vlastně minulý rok taky zahrál Karla Gotta, takže fajn, jako docela vsuvka, nicméně pro mě asi úplně, asi bych si takhle, znovu bych asi na něj nemusel jít, zašel bych si klidně někam jinam, asi by mi to nevadilo. Nicméně potom Virtual Riot, tak tam jsem byl taky chviličku, tam mě překvapilo, on vlastně zahrál i Skrillexe, Bangering myslím, že to byl.
1: Aha, on tam hrál několik tracků od Skrillexe, byl tam Kyoto, to byl jeho remix, myslím přímo, a potom tam byl First of the Year, prostě jeden z jeho úplně OG track, a to vím, že jsem zrovna stál vepředu a tam jako lidi se, tam měl tam prostě, všichni dubstepoví fanoušci se tam sešli, takže byla vidět ta reakce, to bylo fakt brutální.
0: No mnoho lidí na to virtuále úplně nebylo. Bylo to takové slabší na to, že potom vystupoval Alesso, samozřejmě potom se to hned naplnilo. Nicméně Alesso za mě je super set, já jsem si to na ramě užil. Za mě asi možná lepší z minulého roku Axwell, ale v té show, nevím. Jako, ale...
1: Kdybych to bral čistě hudebně, tak by možná byl pro mě Axwell lepší, ale asi jsem byl možná v lepším rozpoložení v tu chvíli, že jsem
0: je
1: si to Alesso více užil.
0: Je to možný, nicméně samozřejmě super. Tady si troufnu možná říct, že bych si ho dokázal ale představit na závěr. Možná té stage.
1: Je to pravda, no, ale já jsem si hlavně všiml jedné věci. On tam nehrál jako úplně moc těch starých věcí. A když
0: nehrál.
1: Tak kde většina byla prostě updatovaný.
0: Ano, ano.
1: A slyšel jsem takový ten rozdíl, že ten zvuk těch novějších tracků byl mnohem kvalitnější, než když tam dal třeba Koring. Že jako tam byl vidět hodně ten rozdíl, že asi má nového mastering inženýra.
0: Takže za mě ale jsou jako super. Hned po něm NDC. Tak jasně, tak ten tu stage jako rozbil, dá se říct. A to byla show jako prase. To bylo skvělý. Tam opravdu jsem byl ve výborném rozpoložení. Tam jsem si to náramně užil, byl jsem blízko i piva, takže tam to bylo naprosto famózní za mě. No a na závěr říká se královna techna Charlotte David. Dobrý, užil jsem si to. Já jsem potom ale musel odskočit na Ollieho Jamese, na Future. Nicméně Charlotte, jo, dobrý, já jsem to od ní čekal přesně, tady ten set, co ona hrála, tady to její psytrance, techno, takže za mě jako v pohodě, za mě v pohodě.
1: Já jsem právě chtěl jít na Ollieho Jamese i na Charlotte, nakonec jsem nestihl ani jednoho z nich, protože jsme se byli podívat na tu Absolute Stage, to byla na kopečku, hrál tam Dan Howard, což je prostě tady český DJ, producent, který prostě hraje hard bounce, prostě takové ty moje oblíbené žánry.
0: Ano, ano.
1: A hrál 2 hodiny od půlnoci do 2. A já jsem tam původně říkal, půjdu tam tak na hodinku, pak se podívám jinam. Nakonec jsem se nedokázal otrhnout, bo jsem tam celé 2 hodiny. Sešli se tam snad všichni lidi na festivalu, u kterých vím, že to poslouchají nebo to hrajou. Takže tam prostě je přesně lidi, které bych čekal, že tam přijdou. A chvíli pršelo, ale vůbec to nevadilo. Takže jsem tam byl celé 2 hodiny. A za mě to byl i nejlepší set celého večera. Prostě mě to strašně potěšilo. A po něm hrála ještě slovenská Christy J, která hrála trošku více trancově, trošku více mainstream techno, ale hodně dobře to na to navázalo.
0: Ano, ano.
1: Takže jsme tam byli potom, fakt jsem strávil asi 3,5 hodiny na prostě té stage Absolute, což jsem nečekal, že tam tak dlouho někdy budu. Takže to bylo naprosto vynikající ukončení festivalu. I kamarádi, které jsem říkal, dobře, já vím, že chcete na Charlotte, jděte tam se mnou na půl hodinky, pak se rozdělíte, když tak. Tak tam byli se mnou celou dobu, takže jako je to bavilo taky. A na poslední půl hodinku jsme šli se podívat na Black Ops, na Future Stage, protože s nimi to většinou prostě zakončujeme ten festival.
0: Takže slušný přátelé, my jsme za chvíličku zpátky. No my už jsme vlastně skoro, ale my už jsme ve finále.
1: Ano, už je 9. hodina.
0: Už je 9. hodina.
1: Hodně rychle.

0: No jak už jsme zmiňovali, my jsme opravdu ve finále dnešního vysílání. Takový speciálek Beats for Love. Hezky jsme si to tady vyříkali, naše zajímavosti, naše poznatky. Taky jsme zmínili ty vlastně komentáře, jak jsme slibovali z facebookové stránky pořadu Mluvit. Tam tomu jsme se asi vyjádřili. Já si myslím, že dneska jsme probrali naprosto všechno, akorát jsme to stihli za ty dvě hoďky.
1: Takže já myslím, že jsme to dobře načasovali, že jsme stihli všechno, tak akorát.
0: Na výbornou. No a přátelé, příště zde budeme mít speciálního hosta z House Magazine Records, ale to se zatím nechte překvapit, zatím vám možná jenom menší náznak. Už jsme ho tady několikrát hráli, máme ho i natočeného, nebo ten záznam máme natočený na Instagramu, takže...
1: Můžete podívat a pokud vás baví přímo takový žánr, co teď hraje tenhle track, tak vás to bude bavit.
0: Tak vás to bude bavit, přesně tak. A kdybyste měli zájem si to pustit znova, tak zítra na SoundCloud na freshradio.cz. To je od nás všechno, my vám moc krát děkujeme, že jste ladili, mějte se krásně a zase příště sude pondělí na viděnou.
1: Ahoj a dobro.
2: Fresh Radio. Move it.

Listen to this bass.

nechceš nemluvit. Sundej triko, nech si pásek, vyndej chobot. Rozjek solo jízdu na parketu, tanec typu robot. Chci tam big big dát, nejlepší trik, a to je ten okamžik. Měl z úspěch, scénka se ti povedla, nechal

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
5: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám cvrčky,

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
4: You probably thought you could fix me. Thought that all your love would turn my habits to history. That I would become a man who's honest and true. I tell the truth, I just didn't always tell it to you. But you don't really want me to change, right? 'Cause this is who I am. You took me back last time, so just do it again. We've been through too much to keep me on the outside. So just forgive me, baby.
5: Swallow your pride.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. Tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.